0: kiedy se na tam obejde, bajne do mata se rita tým fal. No, nie bole, a feta gavata, saudi, bakum da se nema uza, batkin episode.
1: Ovintis, nem ak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.